0: Matěj má svůj zvuk.
1: Nový Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: i klasyczny Joe Lager.
2: Ledě na svěžina na poti, med odmorom i na pláži.
3: Joe, novopolitna osvěžitel na benzínských servisích MOL i INA.
0: Ministerstvo za zdraví opozaria. Užívání alkohola lehko škoduje zdraví. Big